0: Sportgeber.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
0: S Janom Reorium.
2: Karawana Dumpersportovcov je svoje stane a svoje vubedžovansku čaru dženca a jutce horkach natvariva. Programovej dypkaj dženca sobotu rikate od popodňu 4 techniske přeprovovanie dumporov a od večera 6 prinie kvalifikacijske behy. Programové dypky jutce nedželu jednačich dalše kvalifikacijske behy, napo 2/4 behy vo nimske dumporové mištorstvo a napo 4 vubedžovanie s liliputami. Aktualne stavu celkovnom hodnočeniu prinemestno Filip Král-Rožant 2,5 dypkov, druhé miestno Markus Donat Bačon 0,5 dypkov a tretie miestno Paul Domš Zejce 8,4 dypkov. Přihotovanske koparske R nedželu raje so v Kroščicach dvojce, od jednačich reka druhé mústvo SJ Kroščice přečo druhému mústvu natvára Nemske Bázlice a od 2 v rajných plánach Serbsky derby SJ Kroščice SJ Nebelčice. Zadkula Bičtura pozastanie ponželu v lesnej kupieli v Kulovie, zetkanie večer na po 6 start po hodine pozdišo.

svunco, 7 minut do nabu 7. Mnohé to tež zase moka moja pokazka poladať tež raz druhým do WhatsApp statusu tak spešne, kaž se tam posvieče popuču a to je rúne činu voko mykne, ja jole stvoču, to sem po lesu popuču, a když ja tule stvoču, sem hižo raz v horách, a když ja sem to jole odčinila si, cak, to ste ju vos reči historického miesta. Mnohé jasno, no, ste tež za nas za srbský rozvoz foto spřijotovali potom z čelče tež do našej galerie. Přes čet, co to najlepšie činí, 5 minút do naposledných. Dobré ranie.

0: Na půl sedmi chýřojem.
1: Srbský rozhlas. Pověstře. V studiu Milan Grojlich.
2: Nowa Vukovanska straža ve Zdžiri meješe svojim prvním mjesacu ve službě njedže 100 zasadženjov. Kajž zdžili krajnoradny zariad v Budišinje, su to njedže 3 zasadženja v obdžin. Vodženstnišo je Zdžirianska straža, kotraž je nimalje 2 miliona euro pačiva, strebnym korobnym autom s dobom kompletnje vuhotovana. Dalša Vukovanska straža ma hač to kletušeho leča ve Zijicach nastač. Za nju se v okres 1,4 miliona euro vudač. Suchota Horny Vúžice vúskutkuje so tež na reky, pegle Šprevie, Nise a Čornoho Halštrova leža zväčša jasne pod zvučenými dátami, zdieľi krajne zariadca v obsvet a geológiu. V Čornom Halštrove pokazuje pegel v Novej Vúce tu kvíľu je na 26 cm vode. Dešť za švrtňo na piatú situáciu rekách voložil neje. V Hornej Vúžice je ličba bezdživných znova přibírala. Jako příčinu menuje Budyjská agentúra za dživo junu kunc šulského a vukubanského leta a z 20. júni jako typický termín za vupovedženia. V júliu bie v regióne Budyjskej agentúry niedže 20 tisac ľudí bezdživa, štož je niedže 360 jacač v júniu. Kvota bezdživnosti vosta ze 7,4% na samsnym nivove kašloni tutým času. Miesto Vojarece svojich vobedlerjov vo Čensnišeho 1. augusta tež s pomocou čišťaných vopinov informuje. Kaž mieščanský zariad zžili, sú prvý tak menovaný newsletter za nimale 20 tisac domiacnosť, čo přijotovali. Na informacijskom letaku, ktorý štyknú každý domiacnosť či do listového kaščika, rozimuja v prichodžie miestrujím téme kaž štorský stav pri novomieščanským fórumie, nové elektrobusy abo rajkanišťo v parku starého miesta. Serbske impresie vokovo Malešec je si čera niedže 20 ľudí na kolesu odkrivo. Kajž zdieľi organizátor kovo jezbe Lucian Kolfürst, bychu my s nimi v obdielnice medzinárodného letného kurza serbštiny. Na 12 kilometrov doj čare z Malešec přes Brezinku do Strože pobychu my s druhým pri dome založeria domovine Arnošta Barta v Klukšanskej cirkvi, kdež zaspievachu zomadne Kirluš a v Šulckým muzeju v Stroži. To bych upovězd čekíš na makače tež na naši internetové strany a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostane zväčša pomročeno, vo sebe poponiu, tež švíjele abo nevedra, 23 do 23 stopňov zmijeme.
0: Buče sú široké a svobodné, dobrú jezbu do džensnišie soboty.
1: Serbský rozvoz.
0: A přizvíče so rade, jeli mače nešto na útrobe přes telefon, přes chat, cí menšine po nabo sedmiche.

Časač mi čino dosedem ješ, ja sem to nedam celé oficiálne, ja sem prajua jemu tla vešči hembakach šeri vo FIFA prezidenti Gianni Infantini a netko je vulký rozvod panu po masívne kritice FIFA investorské plány štojš kopajncové svitvoje mištostva nastupa cofnie. Gianni Infantino netko celé jasne poda statement so praj, nohaj müssen wir sie ischt raz schietke dipki zromadnie wobladali, a sim se tisch schietke wobmüslinja na Poskau, a smyso nitko tla dojednali. Nic dale sledzić za možnymi investorskimi planami ladajo na svitowe mištostva ve kopajnce. Na ladajče jemal. Drude trochu tleje traje.

0: Stuvič mičino posedeme hier čera bische mjezonarodne džen neušidnych a skurilnych instrumentov a kotre tajke znaječe, abo tež neznaječe, se man hiduška vam nikotre predstajíš.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
2: Najspodživnejšie a drietež najzajmavšie vecky nastanú, když hučbnici ve svojej remiesnickej svobode žane ranice neznaja. Tak je napríklad nižozemský vúmievc Walter Willems na tak mienovanom tvároškovým biadlerov. Kež mieno hižo praji, je za to bubony s tvároškami vúmienil. A tak nikak to potom klinčí. Tyž svetoznatý gitarist Pat Metheny je hižo nekotre škúli dživné instrumenty vúspytal. Popravom je on znatý jako fantastický hučbník na 6 strunách. Na jednom koncerte 2007 pak zapíska na tak mienovanej Picasso gitarie, kýž v obstej z 42 citrúnov. Klinči jako by celá skupina hudživa. Ve opravdžitosti pak je to jiničký hučbník sám.

dokaž súčmice přeco hižo skurilne instrumente vúvivali, bola dáme raz trošku dostaviznou. Nemský violinist Johann Wilde je 1740 vúvil hozdžikovú violinu. S húdžencom violine šmoraše po hozdžach, štož nikak takhle klinčeše.

0: Jenže je to jedno vůtrovo, měčinu pobídek na vosom, jako je to išto ľudí so nakolie so švikvo a so naturu serbske impresie, kovokovo Malešec podavo. Převodžavo je skupinu Lucian Kavlfürst, to je motivator. No hoj, kniže Kavlfürsta, dokal a džeda ste si dojeli a što ste šitko doživili?
1: Musme dženca rjanu turu mieli, kotraž je viedva přes Brizinku, když je Arnoš Bart, prýný předseda domoviny bydlil a ľudia se měli městem tež ještě stajně doplnit jeden kviz, například, že se Arnoš Bart narodil, što je on činil dobro za Serbu, domovinu zavět, aby je předseda. No? A Jara Nujace by za mě, že jsme v Klukšu, v církvi zpěvali Laudato omisientis. A církone je nás bylo okolo 20. Já si pravdu uproč 20. A to by je na jara rjana ličba. A jsou tež ľudia z okoliny byli, ze Skanec například, abo z Rakec, ale většina bě o to feriáno kurza. A na koncu jsme na dvore šulského muzea ve Struži, šule Kola Augusta Kocora byli a to by opravdu jara rjana akcia.
0: To zima Lucian Kavlfürst jako motivator, když je skupinu po drohách serbských impresio kovokovo Malešec věd. No a jasná, no je tuta tura tež něžto za vás, kotruž můžete prostě hišť raz odkolesovat tež, když potom žan kviz tam nebude, ale co si vobladače? Věský kovokovo Malešec. Címinčine po bydl knavos som je utrobne ďak za informácie, kniže Kavlfürsta.

0: Na po 8 je.
1: Serbski rozvoz. Povestje. V studiu Milan Greulich.
2: Nowa Vukovanska straža v Zdžeri mieše svojim prvním mesacu v službe niedže 100 zasadženiu. Kež zdželi krajnoradný zariad budišinie, sú to niedže 3 zasadženia v obdžen. Vodženstnišo je Zdžerianska straža, ktoráž je nímalie 2 milióna euro pfačiva, strebným korobným autom s dobom kompletne vúhotovaná. Dalšia Vukovanska straža má hač do klietušeho lieča v Zejicach nastač. Za ňu chce v okres 1,4 milióna euro vúdač. Suchota v Hornej Vúžice v úskutku je so tež na ryky. Pegle, šprevie, nise a čorného halštrova leža zväčša jasne pod zvučenými datami, zdieli krajný zariad za vopsvet a geológiu. V čornom halštrove pokazuje pegel v Novej Vúce tu kvílu jenož 6,20 cm vode. Dešč za švrtňu napiatú situáciu v rekách voložiu neje. V Horní Vúžice je ličba bezdžilných znova přibírala. Jako příčinu menuje Budyská agentúra za dživo junu kunc šulského a vukubvanského lieta a z 2. 30. júni jako typický termín za vupovedženia. V júliu bieve regionie Budyské agentúry niedže 20 tisíc ľudí bezdživa, štože niedže 360 jacáč v júniu. Kvota bezdživnosť je vosta ze 7,4% na samsným nivoje kajšloni v tutom času. Miesto Vojarec svojich vobydlériov vo dženstnišeho 1. augusta tež s pomocou čišťaných vopinov informuje. Kež mieščanský zariad žili sú prini tak menovaný newsletter za nimele 23 tisíc domiacnosť, čo přihotovali. Na informacijským letaku, ktoré šteknú každý domiacnosť či do listového kaščika, rozimuja v přichodže mes druhým téme kež tvarský stav při novomieščanským forume, nové elektrobuse abo rajkaniščo v parku starého miesta. Serbské impresie vokovo Malešec je si čera niedže 20 ľudí na kolesu odkrivo. Kaž zdieli organizátor kovo jezbe Lucian Kolfürst, bychu mez nimi v obdielnice mezinárodného lietného kurza serbštiny. Na 12 kilometrov doji čarie z Malešec přes Brezinku do Strože pobychu mez druhým při dome zavožeria domovina Arnošta Barta v Klukščanskej cirkvi, kdež zaspievachu z Romandne Kirluš a v Šulskej muzeju v Stroži. To bych u povestče, když nám kačete na naši internetové strony a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca v ostane zväčša pomočeno, v osebe poponiu, tež švíle abo nevedra, 23 do 5 a 23 stopňov zmijeme.
0: Na pučach so ničo nestava, dobrú jezbu do čencnišeho rania.
1: Serbský rozvoz.
0: Pod výšninu Seji. Gat Stefan, Stefan Gat.

0: Peč menšinou po napovosených jadenca pripudňu zaso rika, šo jedne, što so stava sedneč so pšet v obrazovku, abo tež televíza a vúľadko ládač. Štobak vás tam očakuje moderáciu Matun Kročbog na Korenkova. Nechne dom sama za vúsovanie vábi, hoca ta voda dovol, na stúkvilu zabiera, je to tež téma ve vúľadku?
1: No, sme sa raz ve domizne rozladovali za rianmi, blečkami k vočerstvenju, a to celé pod motom, čo dla vodalinie sonič, když môže paradís tak blízky byť. Honia v Užica však skýči mnoho možnosť, čo už jednomu dne vúčekneť. Všikvadaj ve aktuálnym vúdaču predstavíme.
0: A přitom nedom v osobitosti v našim regionie blíže zeznajče, što ještiež v občelnice feriálneho kóza Sábskeho instituta tukvilu činia Hichtla je vúľadko tiež vopetalo.
1: Haj, v osobie dve v občelníku převodžachme a to z dobrej příčiny. Wobaj so hižo na zajšvim kurzu před dvima letomaj v obdžilištaj a tuž chcuchme vedeć, hač a kak staj so rečne dale vujvoj. No a při vospětnym v obdžilinju na ferialnym kurzu Serbskeho instituta na svi so s dobom zajmuje, hač so hižo serbske přečestva pletu. Poladajče sami.
0: Haj, moda generácia, kýž so vyprosinách dále kubuje, kýž druhé ľudia zeznaje dosť, že nechtu tvrdí som vodina pilná a vudrejná nie, ale tež tutomu tvrdeniu vy v aktuálnym vúdaču znapšečivíče.
1: Predstavíme ženu a muži, kýž zváža sa na samostatnosť na vedenie firmy. Remeslo má zvoty základ, na tým sa zavište veľa zmenivo nie, hač runiš tojšto modine račo studuje, hač do ručného dživa a remesla investovač. Čoľa pak so vúdani, najebač pošitkovného trenda, tu ve regióne vastač, se remeslo přisvojič, snač ve domiacem zavode tež zamovitosť pšeuzač, abo so samo ze samostatnič, co moči předozačilio nám to přeradža.
0: A je přeradič, chcete to runia štupopravom za kulisami vúľadka dživa.
1: Vizo skvádnostne našeho peča 20-letného vopstača so tiež tým vienujeme, ký so vo poriadne vúsovanie staraja a nás vopravdže cívu túto dobu hižo převodžia. Nezrozumio s časami ani svočka, dokýž vizo serbste nemôža.
0: A kajke menenie tuta krú k vúsovaniu má, tiež to zoniče dženca pri podňu 12 ve vašej MDR televízii. Vosomíčinu po napo 8.

0: Za 4 minčine je cebliki na 8.
1: Polícia z G.
2: Na parkovanišču při Šibojskim jezoru pola Vojarec sú v noce na piatk policistča morosno okontrolovali, kiš je tam noce jenej s mopedom vokojev, sú si Simson dokvadnišo vobladali, ale ona byše frizirovaná s přidatnými dželemi bez trebneje dovolnosti. A 17-letne tež nemieše žanú jezbnú dovolnosť za takú silnišu mašinu, tož sú moped sčazali. A při Horcoče štvrtk je so na A4 mes Hermstorfom a Budišinom nedom pola 5 nakvadných auto v obruč pukneva. Blízko Porchova je auto do zbytku také v obruče zajevo, zraniu pak so nichtu neje.

Taki wuljet, taki dovol, nahaj to pelnja, potom vizo tež fotoaparat, lepe prajene nitko, je to šmorat, kodiš pon toho maš 1500 vodprasov, horeka, diš domoj přijedeš, no aj sa snano jeden tež vodpanje za nas, za serbski rozvoz, za našu dovolubu, aj pšelatku, potom možeče nam tute vobraze rade svač, medla tež od vašeho hoborského lodu, kišče se pši nikakim jezoru popšeli. Dobro, ani přije srbský rozvoz přes čet, co to nelípe činí, vosom in činu, dovozte mich. Silne sim, doktor Taste, rade vidžane tež na srbských věstných svědženiach a tež svůjbných zariadovania.

So, dženca, nitko najprej raz ne posmiva, tež rybarjo napríklad bychu so přes další dešť veselili a tež čoumarjo, když poľadáme na vobjo, tam je vodžizna mocne spadovala na 53 cm maximálne, no hej, když te rúne stejče za kuchynským blidom, to je nekak hačke koleniu, a budeš vúpovožiče váš cautové noša, tu je nekak 20 cm dovi, to dvojce si raz pošče, haj nablido a přidajče 3 cm viac vode, tam nie je to rikazo nemoža, potom tam celé jednore zaso čome jezdič, jenož při vosebitých situáciách došli z cíva. Hevak je normálna vysokosť vodžizne 1,60 m. No vidíte, to nímale viac hač meter vody poprachuje. Po takým voní so nadžija na bozomne dešť, nic na zliuk, ale vomere zaso vodžizne a tiež hate zaso dosť derie napelňa. Zimenčine do 8.

0: to je hudba za rajnšiu popgymnastiku. A ktoré kamienčinu pobydl knáďovič.
1: MDR Sachsa, serbský rozvoz.
0: S Janom Rehoriom, dobranie Janom.
2: Karavana Dumpošportovcov je svoje stane a svoje vôbeđovanskú čaru dženca a jutce v horkách natvariva. Programovej dypkaj dženca sobotu rikate od popodňu 4 technické přeprovovanie Dumporov a od večera 6 prinie kvalifikacijské behy. Programové dypky jutce nedželu jednačich dalšie kvalifikacijské behy, napol 2-4 behy vo nímske Dumporové mištorstvo a napol 4 vôbeđovanie s Liliputami. Aktuálne stavy celkovnom hodnočeniu prinemiestno Filip Král Rožant 2,5 dypkov, druhomiestno Markus Donat Bačon 0,5 dypkov a cečemiestno Paul Domš Zejce 8,4 dypkov. Přihotovanské koparské R nedželu raje sa v Kroščicach dvojce, od jednačích reka druhom mústvu SJ Kroščice prečo druhom mústvu natvára Nímske Bázlice a od 2 v rajných plánach serbský dar SJ Kroščice, SJ Nebelčice. Zadkula Bičtura pozastanie pondželu v lesnej kupieli v Kulovie, zetkanie večer na po 6, start po hodine pozdišo.

dokaž súčmice předsohýžo skurilne instrumente vúvivali, poladáme raz trošku do staríznou. Nemský violinist Johann Wilde je 1740 vúvil hozdžíkovú violínu. S húdžencom violíne šmoraše po hozdžach, štož nikak takhle klinčeše.

0: 100 let pozdzišo je so kamienie česa Joseph Richardson na kamieniach vúspytal. Ale vone počachu tak rec spievač, dež na šelako vúľke kamienie bieše. Tyž s elementom voda hodži so hudžič. Tak je nastal tak menovaný hydraulofón, kýž vúpada kaž taká píščovka. S džirkou beží voda a když tu te zadržíš, nastanú riane melodie. To pak je kytro pancata vecka. Zavisče so tyž pola vás doma. Niekotre škúli hišče neodkryté instrumenty kovaja.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.

0: Če sa čmičinu do napu, če sa čech je do šnitkové ličným času při takých vo sebi hococh temperatúrach do pedala stúpaš, no to so spíšne púriš, ale to nie je zcela zlie, když se ze svieči skupinu popúču, potom so šice púria a je jenoš ešte po tak zlie. Serbské impresie. Rikaše čerauše zromadne do pedalu teptanie. Luciano Kubica, lípe prajne Kaulfürsto, vodaj tu božu. Luciano Kaulfürsto, dokalda ste si vydojeli?
1: Musme dženca rjanu túru mieli, kotraše viedva přes Brizinku, když je Arnošt Bart, prýný předseda domoviny bydlil a ľudia sa mieli miestem tež ešte stajne doplniť jeden kviz, napríklad, že je sa Arnošt Bart narodil, što je on činil dobro za Serbu, domovinu zaujet, aby je předseda. No? A Jara Nujace by za mne, že sme v Klukšu, v cirkvi spievali Laudato omisientis. A cirkune je nás bylo okolo 20. Ja si pravi uproči 20. A to by je ne jara riana ličba. A sú tiež ľudia z okoliny byli, ze Skanec napríklad, alebo z Rakec, ale väčšina bie o to feriálno kurza. A na koncu sme na dvore Šulského muzea ve Struži, šule Kola Augusta Kocora byli a to by opravde jara riana akcia.

0: na pół czy za część.
1: Srpski rozvoz. Povjesće. V studiju Milan Grojlich.
2: Nowa Vukovanska straža ve Zdžiri mieše svojim prvním mesacu ve službe niedže 100 zasadženjov. Kaž zdžili krajnoradný zariad budišinie, sú to niedže 3 zasadženia v obdžin. Vodžencnišo je Zdžirianska straža, ktorá še nimalie 2 milióna euro pváčiva, strebným korobným autom s dobom kompletne vuhotovaná. Dalša Vukovanska straža má hač do klietušeho lieča ve Zejicach nastač. Za ňu chce v okres 1,4 milióna euro vúdač. Suchota v Horní Vúžice v úskutku je sotež na rieky. Pegle Šprevie, Nise a Čorného Halštrova leža zväčša jasne pod zvučenými dátami z dželi krajne zariaca v obsvet a geológiu. V Čornom Halštrove pokazuje pegel v Novej Vúce tu kvílu jenož 26 cm vode. Dešč za švrt dňov na piatú situáciu v riekach voložil neje. V Horní Vúžice je ličba bezdžilných znova přibierala. Jako příčinu menuje Budijská agentúra za dživo junu kunc šulského a vukubvanského lieta a z 20. júni jako typický termín za vupovedženia. V júliu bie v regióne Budijskej agentúry niedže 23 tisac ľudí bezdživa, što je niedže 360 viace hač v júniu. Kvota bezdžilnosť je vosta ze 7,4% na samsným nivou kaj šloni tutým času. Miesto Vojarec se svojich vobydlerjov vo čensnišeho 1. augusta tež s pomocou čišťaných vopinov informuje. Kaž miešťanský zariad zdželi sú prvý tak menovaný newsletter zanímale 23 tisac domiacnosť, čo spriotovali. Na informacijském letaku, ktorý šteknú každý domiacnosť či do listového kaščika, rozimuja v příchodže miest druhým téme kaž tvarský stav při novomiešťanským fórume, nové elektrobusy abo rajkanišťo v parku starého miesta. Serbske impresie v okolo Malešec je se včera niedže 23 ľudí na kolesu odkrylo. Kaž zdieli organizátor kovo jezbe Lucian Kolfürst, bychu mezi nimi v obdielnice medzinárodného lietného kurza serbštiny. Na 12 kilometrov do Večárie z Malešec přes Brezinku do Strože pobychu mez druhým při domie založeria domovina Arnošta Barta v Klukšanskej cirkvi, kdež zaspievachu zromadne Kirluš a v Šulckým muzeju v Stroži. To bych upovědět, že když namakáče tež na naše internetové strany a v app MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Čeca v ostaně zvětša pomručeno, v osobě poponňu změjeme tež švíle, abo nevědra 23 do 5 a 23 stopňů.
3: Dobrou jezbu do dopoudňa bez hačenňů.
1: Serbský rozvoz.